Zradohlak, zradohlak. Ojo, 100 000 metrů ono naspel. Benny a Zrulink zhnuk. Kemi firen, hlak firen, se vil

0: ale se ví toho, tohle Jindrýka.
1: Ale hej, tady byl díky zvěde.
2: Vettel, Kraber, Senil, Mámete, Stone.
0: Mono za Kajzer, so mono za Rio.
1: Na slíhe, svachli, a slíhe.
2: Vettel, Kraber, Senil, Mámete, Stone.
0: Kejke, mítke, má herka, macha, dronka, zahle.
1: Ale díkej, zich, jos, jos.
2: Vettel, Kraber, Senil, Mámete, Stone.
1: Kom, hier vind je jur, fushe,
0: ja, te content. Ja, a wie kuk, om ho maar meer nog.
2: Vettel, Kraber, Senil, Mámete, Stone. Witches.